przydech prázdnot srdca usvatoven. Kao vojnik prázdne puške